0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Nebo

0: veselosti, tá tu špievu. A či to už ste všetko popresúšali?
1: Kresna, pamätáte, co ste mi obiecali?
2: Co som ti obiecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu, že by som ti rozpuštila vlasy, zaplietla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A vy, dzievky, poce tiež tu, že še naučice a opakujce za mnu.

0: bohatý.
1: A muž bohatý.
2: Kresna, a to už všetko?
0: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dejakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: dedečku.
1: No, kúkajte na starý Gáňa, žníva pred zverami a on chodí s porobkami po špievaniu.
2: Chále, no nem Jožku, zahraj mojej starej.

bobrek a taký porcelán. Som odrejma, cibulka má, tapety, parmazán. 5 kilov heráku, lebo Jim si, Calvin Klein. Tak...

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Jsem dítě romských rodičů. A to z toho důvodu, že prostě žiju zcela normálně, nekradu a chovám se slušně. Tak opravdu narodil jsem se na Slovensku někde blízko Spišského Podhradí. Krásná vesnička, kde už jako dospělý člověk jsem tam chodil a jsem vlastně tam téměř každý rok hostem a lidé mě velice jako pěkně přijímají a vzpomínají na moji rodiče a tak dále. Takže mě to hrozně těší a zajímá. A vždycky prostě ty starostové mluví opravdu superlativu, že to byli velmi hodní a slušní lidé. Mě byly 2 roky, když se rodiče odstěhovali, protože po válce nebo v průběhu války tu jejich rezidenci prostě byla zničena válkou, takže jim nezbývalo nic jiného, než se nějakým způsobem odtamtud dostat dál a pomohlo tomu to, že otec byl, když byl na vojně, tak byl v Čechách. Tak zjistil, že tady jsou ty možnosti, takže vzal rodinu a prostě naložil to na řebřiňák, si pamatuju, no pamatuju, jenom tak letmo a odjeli prostě do Čech. Kam odjeli přesně to nevím, ale vím, že bylo, myslím, že první místo byla Opava nebo tam někde kolem Ostravy. Ale to mě byly stále ještě 2-3 roky, jo. To já jsem vůbec nevěděl o světě, že jo. No, teprve potom později, oni si mysleli, že ne, táta, ne, že si myslel, ale prostě věděl, že musí najít takové místo, že abych nezapomněl. Oni na Slovensku se živili tím způsobem, že pomáhali rolníkům. Čili oni nepotřebovali ani peníze, ale dostávali je na to, že jo. Když přijeli do Čech, tak se museli starat o to, aby se nějakým způsobem uživili. A hlavně to bylo o tom, že hledali byt, aby jsme se tam vešli a potom práci, která byla nesmírně důležitá, dokonce daleko důležitější než bydlení. No ale tady něco takového v té době neexistovalo, aby měli pole a rolně a tak, jak se to dělalo na Slovensku, to prostě vybírali se brambory a tak, že tak to dělalo samozřejmě, ale byli to tenkrát snad JZD, nebo jak se tomu říkalo, já už tyhle věci neznám. Táta byl prostě sám, měl na starost uživit rodinu a to bylo hrozně těžké, protože on samozřejmě hrál, byl to hudebník a velmi kvalitní hudebník, velmi dobrý. Sice jako nebyl vzdělaný hudebně, ale hrál krásně. Takže musel nastoupit do práce a to už byly potom skoro 50. léta. Ten život byl velmi krušný, opravdu velmi krušný, protože nás bylo pokoj 10 lidí, 12 lidí, děti a tak. Takže otec měl hodně zamotanou hlavu, jak to prostě dá dohromady uživit a tak dále a tak dále. Musím hned úvodem říct, že když jsme děti chodili do škol, do českých škol, tak jsme byli jedna z rodin, která doma nemluvila romsky. Jo, protože my děti, když jsme se vrátili ze školy, tak jsme se mluvili samozřejmě česky. Rodiče nás nějak netlačili. Naopak toho využívali, že když potřebovali, tak si řekli něco, abychom to nevěděli, tak to řekli romsky. No ale tak stejně. Já se přiznávám, že já, když někdo mluví romsky, rozumím, ale nemluvím. Nemluvím, protože já jsem komunikativní člověk a nemám tam tolik větných vazeb jako v češtině. Bylo to takové, jako že opravdu smutný ten život byl dost komplikovaný. Nějak se to přežilo, jako každá rodina nějakým způsobem přežije, ale...
1: Jaké to bylo vycházet s tolkými sourozencami dohromady?
0: My sourozenci velmi dobře. My jsme prostě, já, jak bych to řekl, my jsme opravdu, možná, že některým lidem se to nebude líbit, ale my jsme nevyrstali jako Romové. My jsme byli prostě někde jinde, že? Jako, i když máma třeba měla jenom 2 pokoje, tak nás prostě vždycky uložila a udržovala v čistotě a to v nás zůstalo a bylo to strašně důležité mimo pro další život, že? No a takže ten život byl skutečně docela smutný, protože potom nejstarší bratři začali pomáhat tátovi pracovně, aby jsme měli víc peněz na jídlo a tak. Ale vím dneska, že s tím měli veliký problémy a nějak to prostě nějak to přežili. Přežili to, začali růst děti, škola. Otec najednou prostě zjistil, že jako je to v pohodě, že jsme se přizpůsobili, že žijeme, začali jsme mluvit česky, takže bylo relativně všechno v pořádku.
1: Vraveli jste, že otecko byl muzikant, to znamená, že viedol všetky děti k té hudbe?
0: Ne, vůbec ne. Ono se u nás hrálo doma, v velmi často, protože ty starší bratři hráli všecky. No, těch bylo 4 a to byli ty správní gondoláně. My jsme byli mladí lidi, mladí děti vlastně a jenom jsme to okoukali od nich. Jo. Samozřejmě, že tam byl nějaký talent nebo něco.

0: Otec byl především strašně hodný člověk. Byl vynikající muzikant, který hrál dobře, velmi dobře na housle, hrál dobře na kontrabas, to jako byl virtuos. No a jednou přinesl takovou starou basu rozbitou domů, a protože žádný jiný nástroj doma nebyl, jenom housle. Jo. Já jsem si potom uvědomil, že kdyby táta měl saxofon, možná, že bych hrál saxofon, jo? Ale naštěstí tam saxofon nebyl, byly tam housle, no a potom nám přinesl tu starou basu, to já jsem vůbec ještě ani neměl tušení, že bych snad někdy hrál na basu, že? A navíc basa byla hrozně veliká a já jsem menšího vzrůstu, takže já jsem ani na to nedošáhnul, ale začal mě ten nástroj imponovat, protože zvukově se mi to líbilo. A vždycky, když bratři a rodiče, nebo táta hrál, tak já jsem to poslouchal a tajně jsem si vzal židli, takovou malinkou židli, abych na tu basu dosáhnul. A vždycky jsem zahrál nějaký tón. Oni tomu ze začátku nevěnovali nějakou velkou pozornost, až když jsem začal hrát jiný tóny. A najednou jim došlo, že prostě... Ale pozor, to už jsem poslouchal rádio a poslouchal jsem orchestry a Vlacha a já nevím, tyhle ty všelijaký populární orchestry, velmi kvalitní v té době, že jo. Ukončil jsem školu a byl jsem doporučený do vojenské školy. Škola mě doporučila právě pro můj talent, mě doporučila do Roudnice na, do vojenské školy jako studovat hudbu a zároveň vojín. V té době se potom odehrál takový zvláštní kouzel, jsme byli někde na Vrchlapsku, bydleli rodiče a otec někde hrál v nějaký kavárně nebo co to bylo s těma bratrama svýma, teda synama a dozvěděl jsem se, že vystupuje, má koncert Brom, pan Gustav Brom měl tenkrát velký koncert právě a už tenkrát on se těšil veliký popularitě a skutečně musím říct, že to byl orchestr, který měl evropskou úroveň a dokonce možná i světovou, protože na tu dobu, když si vzpomenu, co oni hráli, tak teda jako klobouk dolů, opravdu. Tak přišel za tátou a říká mu, no nejdříve oni byli pozvani potom na večeři, že, tam, kde táta hrál a otec mě donutil, abych tam zahrál něco, nějaký malinký solo nebo co. Samozřejmě jsem se bránil a jsem měl úžasný respekt, protože v té době tam hrál Milan Pilar na kontrabas, velmi kvalitní hráč, bývalý manžel Pilarové, že? Tak ten byl trošičku jako odstupný, ten se nijak nevyjadřoval a ostatní ti měli mou hrou nadšení. Jo? On jako kontrabasista prostě možná, že tomu ani tak nechtěl, protože on byl vlastně členem té kapely, že? A já jsem měl být jako jeho nějaká náhrada. No tak ten Brom prostě přišel za tátou a pamatuju se, že vytáhnul peněženku a opravdu mě chtěl koupit. Opravdu, to jako jsem říkal, to snad není pravda. Otec se zachoval velmi galantně, říkal, že už děti dávno neprodává a že by byl rád, kdybych účinkoval jeho orchestru, aby se o mě postaral. Tomu samozřejmě slíbil a netrvalo ani 14 dní a přijeli pro mě. Jako, mě bylo tenkrát něco kolem 15 let, ještě snad ne, úplně.
1: Aké to bylo pro vás 15 rokov a hrát s tak špičkovým orchestrom?
0: Strašný. Já jsem to tenkrát vůbec ani nedomyslel. Vůbec. Já když jsem slyšel ten koncert, tak mě to tak jako utkylo v paměti, jako že to je opravdu neobvyklý, jo, jako tak kvalitní, s čím jsem se

0: Slyšel, jo. Ani v rozhlase ne, protože tenkrát jsem snad pana Broma slyšel párkrát a ono, hodnotit kapelu, to není jenom z jedné skladby, to se musí poslouchat víc skladeb a tak. No a
1: samozřejmě... Vy už vtedy, pan Gondolan, v 15 rokoch věděli vyhodnotit, že je to perfektná
0: ano,
1: kapela?
0: Ano, to jsem už věděl, já jsem měl naposloucháno hodně rádia. Já jsem se proto od rodiče trošičku otrhnul od bratru, nedopověděl jsem, že potom, jak jsem začal, říkal jsem, že jsem začal hrát tóny, které už potom oni moc nechápali. Jo. A já jsem právě těžil z toho, co jsem slyšel v rádiu a najednou otec zjistil, že jsem trošku jinde, v jiný koleji hudební. No a taky samozřejmě se to nějakým způsobem jako projevilo, že u toho Broma. Takže Brom si pro mě přijel, já jsem se stal členem jeho domácnosti, bydl jsem s jeho dětma. No a opravdu musím říct, že se o mě staral opravdu jako o dítě. Že? No. On ze mě udělal takovou trošičku raritu, víte? Protože když jsme vystupovali na tom vystavišti, tak já jsem měl bílý kontrabas a on je vždycky strkal takhle dopředu jako zázračné dítě, že jo, no tak to jako. No, ale došlo k nahrávání. A najednou byl velký problém. Já jsem nebyl vzdělaný, že jo, sice jsem byl asi opravdu talentovaný, ale bohužel tam se hralo z listu a já jsem tohle nějak moc neovládal.
1: Že jste neovládali noty?
0: Ne, v té době ještě vůbec ne, že jo. No a protože já jsem v té době, když jsem byl malý kluk, tam jsem hral spíš na housle. A to je jiný klíč, to samozřejmě, a nějaký jinak trošku všecko, no a ten kontrabas prostě vyžaduje úplně jinou techniku a tak dále, a tak dále.
1: Bol na vás někdy pan Brom prísný?
0: Ne, on mě opravdu mě měl rád. On mě měl rád jako svoje dítě. Staral se o mě, vozil mě na koncerty, jedl jsem tam u nich. Opravdu jako jeho, kde jsem vyrůstal s jeho dětma. Že?
1: O něm se vraví, že byl velmi pedantní muzikant.
0: Ano, byl pedantní, ale on nějak snad ohodnotil to, že já byl strašně hodný dítě. Já byl strašně hodný chlapec a slušný. A on to samozřejmě velice rychle pochopil. Takže on prostě mě pojmul jako svoje dítě a navíc ještě talentovaný, takže on měl obrovskou radost z toho, že jako mě může prezentovat a hlavně to už byla taková jako rarita, bílej kontrabas, 15-letý kluk a on to uváděl, že jo, takže ty lidi prostě, ale v té době si pamatuju, že mě měli za golonku, tam byla nějaká soutěž, jak se jmenuje náš novej kontrabasista, tak hodně lidí napsal golonka.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate klub romských osobností, v ktorom je našim hosťom Antonín Gondolán. Ikonický umelec, ktorý sa hlási k svojmu rómstvu, ale zároveň sa považuje za Čecha. V čase, keď on už hrával na významných javiskách, jeho súrodenci si svoju cestu k hudbe ešte len hľadali. Ich umelecké cesty sa však nakoniec spojili.
1: Čo sú rodenci? Nezavideli vám takýto úspech, že ste hrali už s takýmto prestížným muzikantom? Sú rodenci?
2: Ne, vôbec ne. Potom se mnou začal hrať môj bratr trošku starší, že jo. To byla ta další generace, jakože. Víte, co je na tom zajímavé, že i když je to rodina, která vyrůstá pohromadě, tak nikdy to není o tom, že když je otec dobrý, tak syn musí být taky dobrý. To není pravda. Je spoustu dětí, kteří třeba do muziky, já mám 4 děti a z toho jenom jeden dělá muziku. Ostatní jsou technicky nadaný v komputery a tohle. Tak to není tak úplně pravda, že když řekne oni jeho syn, tak musí hrát dobře. Není to pravda. A mám zkušenost i ze Slovenska a nejenom u majoritní společnosti, ale u naší společnosti, že prostě předvádějí ty děti a ještě to není úplně to ono. Jo? Oni, ty rodiče, všechny jsou stejné. Jakmile dítě začne hrát trošičku, tak už si myslí, že prostě je to tam a ono to tam není.
1: Vy ste vraveli, že potom prišlo nahrávanie s panom Bromom a tam bol nejaký zlom.
2: Ano.
1: Čo tam bolo?
2: Tam byl zlom, že najednou prostě to bylo aranžovaná muzika, že jo, velmi těžká. Takže jsme se domluvili s panem Bromem. On přemýšlel, jak by to do mě dostal tu muziku, jo. A opravdu vymyslel geniální nápad. Natočil mi to, všecko ty písničky, asi 8 nebo 9 let mi natočil na pásek. No a domluvili jsme se tak, že já se to naučím. Já jsem si to skutečně odposlouchal a asi za těch 10-14 dní jsem to prostě s něma mohl hrát. Oni byli úplně z toho vyděšený, protože když jsem tam přišel, tak mě brali jako talentovaný dítě. Ale nevěděli, že bych byl schopen hrát takovýhle věci. A když jsem se to ještě naučil bez not, tak to prostě v tu ránu jsem tam měl úplně i byť dítě jinou pozici. Víte, co je zajímavé, že tam třeba vůbec nevěděli, že jsem třeba Rom. To vůbec neměl tušení. Vůbec. Nikdo z kapele, nikdo. Já jsem tak ani moc nevypadal, že jo, takže netrpěl jsem tím, protože vím, že potom, když já jsem odešel od Broma, tak se tam vystřídalo pár romských basistu a ty bohužel měli tyhle starosti, jo. Jestli to bylo vzhledem nebo čím, ale velmi se mi to nelíbí, protože těžím z toho, co jsem viděl ve světě, když někdo něco umí, tak vůbec ta barva pleti vůbec nehraje žádnou roli, prostě umíte to, tak je to v pohodě. A vůbec barva pleti, protože kdyby to mělo být tak, že barva pleti vadí, no tak to by se svět zbláznil, protože bohužel těch tmavých je víc. Jo.
1: Takže vy jste mali v podstatě tu takú devizu alebo výhodu, že na vás nebolo vidieť, že ste Róm?
2: Áno, myslím si, že áno. Myslím si, že jo. Ja som k tomu ani taky nikdy nedal důvod. Ja som sa choval jednak slušne, chodil som pěkně obliknutý, nevýstředně, ale veľmi společensky, takže a moje chování bylo skutečně z domu. Tam se okamžitě poznal, že jsem hodný dítě. Jo? Žádný nějaký takový, že bych kouřil nebo popil nebo drogy. No to vůbec, to nevím ani dodnes, co to je drogy a takovýhle věci. Pan Brom mě přihlásil na státní konzervatoř v Brně. Samozřejmě, protože to byla velká osobnost, tak já jsem se ani nemusel zúčastnit zkoušek a byl jsem přijatý. Když přišel pan Brom a řekl, to je talentovaný kluk, vemte ho, no tak samozřejmě je vzali. A mezi tím se odehrala jedna věc. V Praze byl obrovský ples v Národním domě, kde jsem se sešel poprvně s Ferdou Haflíkem, kapela, s Karlem Gottem, s Rudou Roklem, se Štajdlovejma. Prostě ta parta, s kterou potom nakonec jsme se dali dohromady. Ale my jsme se dali dohromady taky nejenom proto, že bychom byli super hudebníci. My jsme se dali dohromady věkově. To bylo strašně důležité. Protože já, když jsem byl u Broma, tak to byly všecko pro mě dědové. No, ne, mezi ně, mezi tou brom... No, oni mě všichni brali takhle, jako chlapec, že jo. Jako opravdu ohleduplně, že jo. Až tenkrát, jak jsem začal hrát ty nacvičené písničky, tak jako bylo veliký překvapení, protože naučit se 8 věcí takhle z paměti a aranžovaný, to nebyly české skladby, to byly americké skladby, že jo. Takže to opravdu ještě dodnes si pamatuju. Ještě dodnes to mám v hlavě, jo. No. Tak oni už věděli, že v Brně existuje u Broma nějaký chlapec, který prostě je mladoučkej a hraje dobře kontrabas. No. No a jak víme, Ruda byl spíš takový jazzovější hráč, jo. Tam byla dobrá parta, výborný hudebníci. Takže už tam jsme se domluvili, že bychom prostě něco dělali společně. No, já ještě odjel s panem Bromem do Brna a teprve v Brně jsem mu řekl, pane Brom, já jsem dostal nabídku k panu Havlíkovi a spolupráci s Karlem Gottem a nevadilo by vám, kdybych vás bohužel opustil. A on říká, bude mi to vadit, ale Praha je pro vás, pro tebe dá ti daleko větší možnosti. Takže on s tím i jako souhlasil, i z toho vyplývá, že on byl moudrý člověk, že? Takže opravdu já jsem tam skončil teda, přijel jsem do Prahy a hned se nastoupil do divadla Semafor. Jo, to je Čtvrdou Havlíkem, že jo. Nejdříve jsme pořádali jazzový koncerty a potom se k nám přidal Karel Gott, to byla taková jedna velká společnost. Ale ještě musím říct, že když jsem nastoupil do divadla Semafor, tak jsem zároveň byl členem divadla Na zábradlí. Jo, to tam se nehralo každý, tam se hralo vždycky pár vystoupení a zase pauza a pak zase.
1: Do divadla Semafor sa hoď kto nemohol dostať, pretože to bolo veľmi úspešné a populárne. No, ano, populárne divadlo.
2: Áno. To už potom bylo něco jiného. Když se hrali Jindřich VIII a tyhle ty hry, tak se hrálo každý den, dokonce dvakrát denně. Mezitím já jsem prostě opravdu se seznámil s klaviristou Míša Polák a ten hrál v divadle Na zábradlí a doprovázel Ljubu Hermanovou. A nebudeme si nalhávat, to byla taková obchodní záležitost. Ona byla strašně slavná a my jsme měli 30 vystoupení za měsíc, takže a každý peníze potřeboval speciálně já, protože já, když jsem přijel do Prahy, tak jsem bydlel v hoteli, že já jsem neměl kde bydlet tam. Takže, ale my jsme pořádali i s tím triem taky jazzový koncerty, jako v každou neděli v divadle Na zábradlí. Jenže v divadle Na zábradlí byl pan Havel, pan Grossman, pan Vyskočil, to byly obrovské osobnosti, opravdu jako v kultuře tady. No a já jsem najednou byl v jiném světě. Že? Já jsem prostě najednou začal vnímat život úplně jinak. Že? Ty lidi na mě velmi působili výchovně, že jo. A znalost má, já nevím čím všim, zrovna tak jako Suchý a Šlitr, když jsem byl v divadle, že jo. Vypravdu to byly zajímavé lidé pro mě, protože ani jeden nebyl konzervatoř, ani jeden neměl hudební, Šlitr byl právník. A o Suchým víme, že dělal, já nevím, v herectví nebo co, že, ale byl geniální, zrovna tak jako ten druhý Šlitr. Dělal písničky, které ovlivnili 60. léta, že jo. Do té doby opravdu, a od té doby taky nebylo nic takového. Začaly se hrát písničky jako dneska, které nezajímají lidi a nezaberou prostě škálu celou, jako že střední s vrstvou a tohle. To jsou písničky pro 9 až 10 lety dětí, že jo, který u toho prostě trošku blbnou.

0: čo to konzervatórium? Vraveli ste, že pán Brom vás prihlásil na to konzervatórium. Aké to bolo? Stihali ste to?
1: Automaticky som proste to neodmytnul a odřekl a prihlásil som sa v Praze na konzervatór. Takhle to je, jo? Takže ja som tú školu jako neodmyslel, ale bohužel. Ja som práve byl v divadle Semafor natolik zaměstnaný a s gotem potom, že ja byl ve čtvrtým ročníku. A tenkrát byl ředitelem Holzknech, já nevím, jestli vám říká něco jméno Holzknech. To byl klavirista, který hrál s Jaroslavem Ješkem. A on dělal ředitele konzervatoře, že? Tak si nás zavolal, tam jsme byli dva, Jirka Kysilka a já, říká, kluci, já vás tady nemůžu nechat, protože vy chodíte jednou za týden do školy a my tady máme češtinu, že? Takový předměty, že? Intonace, harmonie a tohle. A já se bojím, že prostě by to nebylo v pořádku, kdyby ste prošli jen tak, jo? Takže poďme sa domluviť, ja vím vás, ja o vás vím, že hrajete skvěle. Dejte si tohle všetko do pořádku, až budete mít čas a nebudete mít tolik práce, přijďte a doděláte si školu. Takže ja som odešel ve čtvrtém ročníku a prostě nestačil som to. Ja som musel, že ja som odjel z domu a byl som třeba 14 dní na cestách, jo? Tak to bylo strašné. S tím Gotem to bylo neskutečné, to bylo hrozně moc hraní. Se všema, s kým jsem hrál, tak to bylo hrozně. Opravdu. Minimálně 30 vystoupení a to je hodně. To je opravdu hodně. A když si uvědomíte, že dneska ty kapely dělají, nebo kapely, jak které, dělají 2-3 vystoupení, tak to je velký rozdíl. Že? Jenže tenkrát to bylo tak, že jsme měli svoji kvalifikaci, nikdo to nevyjednával, prostě to bylo automaticky, udělala se smlouva, ty máš tolik a hned se u toho zastávím. Jsem se zúčastnil přehrávacích zkoušek. V té době mě to bylo trošku proti srsti, jo, protože jsem viděl Rudu Rokla, jak dělal zkoušky, taky takovejhle hudebník, že jo. To byla trošku taková jakoby potupa, jo, protože on už hrál velmi dobře, konzervatoř měl za sebou. Tak dobře, ale ten člověk prošel samozřejmě bez problém. Ale byli tam takoví, kteří toho moc fakt neuměli. Ja? A oni to ohodnotili tak prostě, že já když jsem je poslouchal, ty profesoři ze konzervatoře, kteří to zkoušeli, tak vždycky začali tím, ukažte nám, co děláte na jevišti. No, to bylo naprosto správné, že jo? Jako, ukažte, co děláte na jevišti a my vás za to budeme ohodnotit a budete za to dostávat peníze. No, samozřejmě, že tenkrát to bylo velice, velice komplikované, protože ty skupinky a takový ty prostě big beaty, to nebylo ono. A to byli profesoři státní konzervatoře. Čili tam to moc neprocházelo. To bylo velice složité. A řeknu vám ještě jednou, že tam byl vrchol honoráře 1000 korun. Ja? To jsme měli asi 4 nebo 5 lidí. Mezi ně jsem patřil i já. A protože já vám řeknu, jak já jsem to musel dělat. Já jsem přišel a říkali, tak na co tam budete hrát? Že my víme o vás, že hrajete violu, klavír, kytaru, zpíváte, kontrabas. Říkám, já budu hrát na klavír a budu zpívat u toho. No tak dobře, tak jsem to udělal. No, zahrál jsem asi 4 takty. To stačí, že jo. No a tam seděl taky Karel Hála v porotě a chladil. Milan chladil, kolegové, že už jsme se znali. Tak se přihlásil a říká, prosím vás, můžete ho nechat dospívat? My, když ho chceme slyšet, tak musíme zaplatit 200 korun vstupné. Tak to bylo velice úsměvné. No.
0: Vy jste vtedy všetci muzikanti patrili pod agenturu Slovkoncert, je to tak? Dobře hovorím.
1: Pragokoncert. Slovkoncert byl pro Slováky. A tenkrát ty přehrávky byly i pro Slováky. Já si pamatuju, že tam přišly romské kapely. To víte, v kavárnách se hraje trošku jinak než na jevišti, že jo? Takže oni to měli jako trošku nadzkoušený, ale vždycky tam byl jenom jeden, který to uměl. Ty ostatní ho fakt jenom doprovázeli. Víte? No a musím říct, že ty profesoři se zachovali slušně, ohleduplně, protože tam padla i taková věta, jakože když mi nedáte nějaké ohodnocení, tak já nebudu mít práci. Já mám doma rodinu, děti a tohle. Takže i tohle bylo jako přihlíženo k tomu. Oni nedostali 800 korun, 1000 korun, dostali třeba 200-300 korun. Ale i to pro ně bylo velice jako dobře, protože jinak by museli jít někam do práce, že no. Tak a to si právě myslím, že dneska, kdyby byla taková povinnost, no tak hodně by jich bylo v práce. Hodně mi bylo v práce, protože bohužel, víte, já, možná, že moje diskuze teďka je taková jako nadsazená, ale já jsem projezdil kus světa, já jsem byl v Americe, v Austrálii, byl jsem snad všude, v Dubaji a všude jsem hrál. Já to řeknu úplně jinak. Já jsem byl venku, tak vím o tom, že taková kapela nebo mnoho kapel, které tady existují, by venku se neuživily. Víte, tam venku to ani není o tom, jestli máte školu, ale ukaž, co umíš. To je, a víte, že to je správné? Proč to, máte školu a můžete být blbej třeba, že? Takže ukaž, co umíš a já ti řeknu, kolik ti dám. V pohodě, samozřejmě. Ale tady to bylo bohužel, hlavně dneska je to trošku o něčem jiným, protože když má kamaráda někde, tak si spolu vyjednají takový nějaký kšef na půl. Udělá mu dobrou reklamu, že jo. Vždycky je to nejlepší, pozor, vždycky, když je kapela, tak je nejlepší v republice, jo. Takže to ale zdaleka není pravda. Já to prosím vás neznám, já jenom vím o tom, že ta úroveň spotřební hudby je tady velmi, velmi nízká. Byl tady Karel Gott a Vondráčko a ta stará generace nebo starší generace, ty se naučili něco, co už tady nikdy nebude. Chodili slušně v oblikne, chovali se slušně na jevišti, byli i velmi kvalitně zpívali. Byl to česká hra a český zpěv, ale dobrý. Byli jsme v Las Vegas a hezky to bylo, fajn, pořádko. Ale dneska je to úplně o něčem jiným, to je to, co jsem vám tady říkal, že je ples někde, kde prostě je společnost smetánka, já nevím, lidé si nechávají šit dámy roby za statisíce a potom tam přijde nějaký zpěvák, který je v krátkých kalotech. To prostě bohužel, nezlobte se na mě, to s tím se nemůžu smířit.

0: Milé priateľky, milí priatelia, počúvate reláciu Klub rómskych osobností. Antonín Gondolán, náš dnešný host, hrával s najväčšími hviezdami československej hudobnej scény. Aj o tom píše vo svojej knihe Pamäti, ktorá sa pripravuje na vydanie. Napriek krásnym spomienkám na toto obdobie sú aj veci, čo ho kvária. Viete napríklad o tom, že nemá žiadny duet s Karlom Gottom?
1: Poďme opäť sa trošku vrátiť k tej minulosti. Vy ste potom hrali vlastne s pánom Gottom, ste mali angažmá vlastne s tými najväčšími hviezdami, ktoré existovali v Česku. Vy ste potom odišli do Ameriky a tam nastal nejaký taký ten zlom, že ste zistili, že nejaká tá hudba predsa je iná.
2: Do toho Las Vegas, to už bolo po tých koncertech tady v republice, že jo, neskutečné množství, tak prostě dostali jsme angažma, respektive takhle, že my jsme tady měli Prago koncert, jako vy jste měli Slov koncert, ale Prago koncert s tím neměl nic společného. Tady existoval nějaký pán, který se jmenoval Spurny. A Tomáš Spurny byl manžel paní Simonové. A byl to nesmírně schopný prostě člověk, obchodník a tak dále, který měl kontakty. Já nevím, jestli si vzpomínáte, on tady byl taky Louis Armstrong. To všecko dělal on, ne Prago koncert. A ten taky byl, který nám zařídil to Las Vegas a Kanadu a Ameriku. Že? Já když jsem to tam slyšel a viděl jsem, jak víte nebo nevíte, Las Vegas je středisko nej. Tam jako... Ježišmarja, když si to uvědomím, to opravdu ten dosah toho, tak skutečně málo kdo se tam uživí. Málo kdo. Tam přijde člověk, harmonikář, a hraje tak, jako kdyby tam byl stočlenej orchestr. To je neuvěřitelné. Přijdou tam dva lidi, a to jsem viděl, jo, a hrajou jako kvartet. Hraje trumpetu jednou rukou, druhou hraje klavír, ten třetí hraje basovku a bicí. Neuvěřitelné. Ale to nejsou jako komedianti, jsou fakt umělci. Oni to ovládají. A představte si takovou zajímavost, že když jsem přišel do toho kasina a takhle tam hráli, to kasino hráli. Ten můj přítel mi říká, Jirka, říká, hele, běž si s něma zahrát. No to cool, tak já jsem si zahrát. Oni byli nadšení, všecko. A zároveň mi hned řekli, víte, ale my nikoho nepřijímáme, protože bychom přišli v okře. Ne, museli by se mnou dělit, že jo, tak to... Takže takhle to vypadá venku, jo, tam je to strašně přísný, když dostanete, a když je tam nějaká hvězda, tak opravdu je hvězda, opravdu. To je jako, to klobouk dolů.
1: Ako vás přijímalo to zahraničí?
2: Možná, že zklamu lidi, ale bohužel já vydávám teďka takovou paměti prostě... takový souhrn mýho života knižně a tam jsem se právě o tom zmínil. Samozřejmě, že jsme byli přijmuti velmi, jako, jak bych to řekl, velmi ohleduplně z Ostbloku, že jo. Takže se k nám chovali trošičku tak jako, že děti, nebo tak nějak, že jo. Začali jsme hrát, bylo to všecko dobré, tam nebyl domýšlený repertoár, protože začali hrát Tonight a Love Story a takovýhle věci, které tam natočilo už tisíce zpěváků a fenomenálně. Takže to nebylo chytrý. Gott to zaspíval naprosto perfektně, všecko v pořádku, ale pro ty lidi to nebyl takový jako zajímavý artikl. Jo. Oni si mysleli, že přijedeme, ale opravdu, mysleli, že přijedeme s balalajkama, že tam budeme hrát, já nevím, nějaký takový uchněm a tohle. No, tak to se nestalo, ale byli jsme z toho velmi smutní, že jo, protože, víte, říct někde, že jsem měl 50 tisíc posluchačů v sále, to je klobouk dolů. To je moc klobouk dolů. Tak já vám řeknu, kolik lidí tam bylo na pana Sinatru. Jo? A to byla velká osobnost už tenkrát. Jestli tam bylo 80 lidí a ten pan pracoval od 7:30 do 11 hodin non-stop. Kouřil u toho, hrál, píval, dokonce i tančil. A když skončil, tak každý vystoupení rozdával sako, ty knofličky, ty žensky to brali, že jo. Akorát jeden rozdíl byl mezi ním a námi, že on, když přišel, tak se udělala taková jako opona, jako divadlo, jako to měl to zakryty, že? A měl podmínku, že lidé museli ty češníci donést předem konzumaci, aby nerušili, že on to měl opravdu tak připravený, že nechtěl být cinkáním, lžice a tak. Zatímco my ano, když jsme dospívali, tak ty Američani, protože to je o nich dobře známo, nuda, strašná nuda. A tak jako oni věděli, že musí zatleskat, nebo by měli zatleskat, tak to, ten příbor jako pustili, že jo, to je zvuk, že jo, to je jak na talíř. A tak jako opravdu spíš ze slušnosti, no. To se nás dotýkalo strašně, protože jsme byli zvyklí na ovace, když jsme tady... Tak to bylo opravdu trošičku jinak. Nicméně, pro každého z nás to byla obrovská škola. To jako, my jsme to tam odehrali, ke konci už potom jsme trošku jako i změnili repertoár, já jsem mu doporučil duj, a opravdu bylo to jako pro ně taková jako spruha, že jo, protože oni všichni ty lidi, když hrajou Romové, tak je to takový jako, že veselý a zajímavý, že jo. No a tam to bylo to samé, že jo, lidi začali tleskat s něma do rytmu, že jo, to právě, tohle mě utkylo v paměti a říkal jsem si, tak to, co tady někdo nahral, natočil, to s tím ne, s tím úspěch neudělám, to prostě ne. Ale z duj, jo, to je prostě, to je jiná muzika a ještě navíc, když jsem to potom dal dohromady a upravil trošičku, dal jsem tomu takový nějaký kabát, tak to bylo nejenom pro Romy, ale bohužel já jsem vždycky vystupoval pro majoritní společnost, opravdu. A nikdy, vždycky tam bylo vzádu pár, 10, 15 lidí romských těch a byli nadšení taky, protože já jsem to dělal tak, že jsem měl sice české texty, ale pár textů jsem měl romský, takže já jsem zpíval nejenom pro ně, ale i pro ně.
1: Vy jste v podstatě vystupovali pre všetkých, dá se to takto povedať, pre všetkých.
2: Ano, já jsem nedělal v tomhle rozdíli vůbec, ani nedělám je ani dodnes, že jo.

0: ste sa potom rozišli a začali ste svoju solovú kariéru. Aká ano. Bola tá solová kariéra?
1: Áno, áno, áno. To som potom, potom som sa vrátili, že jo. A ja som už tady, brácho, na mne čekali, že jo, no. Oni tady snad měli nějaký koncert někde v Malostranské besedě, ale takovej koncert, takovej spíš, takovej jakože tam bylo spoustu lidí a oni zahrali na kytary a tak. Nebylo to vystoupení jako takové. Ale už budili strašnou pozornost. Takže ty písničky byly jiný, oni zpívali takový jako spíš do Španělska, že? No a hned se o tom psalo, že? Jako opravdu plný noviny, já jsem se to v Americe dozvěděl. No a samozřejmě, když došlo k tomu, že jsem diskutoval s Láďou Štajdlem, že bych odešel, on to vůbec nemohl pojmout, on to vůbec nechápal. Říkal, prosím tě, ty tady máš všecko, že? Mě nechtěl pustit, protože já jsem byl pro něj velmi platný hráč. No a to, tohle je síla, opravdu. Jo. A mě je bylo i líto, protože já už jsem potom byl někde jinde trošičku, že a tím mým jménem už se to trošku jako dostávalo do popředí a my jsme okamžitě začali nahrávat CDčka a tak. Tohle je taky zajímavé. My jsme začali nahrávat a přitom to byl ten režim, ten komunistický. Ale musím říct, že my jsme neměli s tímhle problémy. My jsme měli problémy až v 89. Když začala demokracie, začaly se dělat hloučky kamarádů, podvodníků a různých individuí, tak najednou prostě ta rodina přišla na to, že tady nemáme správný odbyt. A musím vám říct, že třeba kdybych já byl tenkrát v Americe a byli tam se mnou sestra, bráchové, my jsme byli tři bratři a sestra, opravdu nepřeháně, my jsme byli krásní lidi. My jsme byli nejenom u hudba, protože lidi vás poslouchají jenom tak půl hodiny a pak si prohlížejí, jak vypadáte, co máte na sobě, jak to ještě ten je podobný tomu a tak dále. A my jsme byli fakt nesmírně jako zajímavý artikl. Bohužel nikdo se nás tady neujmul. A proto po těch zájezdech, které my jsme si zařídili sami, přes toho Spurnýho taky. Já si pamatuju, že jeden z těch mých bratrů se všude ženil. Všude. Vždycky utrh nějakou holku a říká, já tady už zůstaň, já si ji vemu. No a to už bylo možná, to už bylo Španělsko, Holandsko, Německo. Až jsme zakotpili někde ve Švýcarsku a on opravdu se oženil ve Švýcarsku, až je tam 50 let, má tam děti, ale my jsme na ně naštvaní, protože on je opravdu studená, studený čumach, jako, že je to Švýcar, takže nejsme z něj moc odvázaní, ale jo, samozřejmě je to bratr, takže. A zase na druhý straně, když jedeme někdy do Švýcarska, tak se sejdeme a je to milý. Sejdeme se i dokonce i jako skupina, ale při nějakých jako výjimečných příležitostech, jako byl Havel, když měl nějaký prostě techtlem, jak to takhle mu hráli. Jo, to bylo prostě milý. Já jsem znal osobně z toho zábradli, jsme se znali velmi dobře, že jo, takže on mě potom pozval nahrát a já jsem říkal, že jsem hluboce zklamaný, že jsem se vrátil kvůli němu. Já jsem si myslel, že když přijde demokracie, že to tady bude všecko jiný, že nebudu muset jezdit po světě, ale že budu hrát tady doma, že tady budou prostě podmínky pro to dobré, že jo, a tak.
0: Ano, v podstatě vtedy začaly aj tě také tě nenávistné nepokoje voči Romům, aj rasistické útoky.
1: Nemůžu říct, že by vysloveně voči nám, jo, ale nebyla nám věnovaná žádná pozornost. Víte? Tady je to tak, jakmile toho umíte víc než jiný, tak je to nebezpečné. To není tak jako v Americe, je, to jsem zase, jste super, že? Ne, tady vám nedají. Já se musím opravdu tak trošičku zmínit, je to dost choulostivá záležitost, ale řeknu ji, protože o tom vlastně píšu, takže stejně by se to lidi dozvěděli. Jak víte, já jsem hrál s Gotem asi 16 let nebo co, a projezdil jsem z kus světa. Nemám s ním natočený žádný duet. Já jsem potom mluvil se Zelenkovou, která je moje kamarádka, že, a vůbec s lidma, kteří prostě ty hudbě trošičku rozumějí. Nám se stalo jednou, že jsem někde při nějaké příležitosti zahrál na kytaru moji písničku a ten Got tam byl. A já jsem měl hrozný úspěch. A on najednou zjistil, že to je konkurence. Takže ne. On si vzal spíš takovýho, kterýho vůbec, to byl veliký rozdíl, propastní rozdíl mezi ním a jim. Když to u mě, když jsem zpíval ty písničky, jak to bylo milý. Opravdu. A já to poznávám i dnes. Já dneska mám vystoupení v Karlových Varech a a přijde střední generace, kdybyste to viděli a řeknete, to není pravda. Já jsem měl z toho růz, že lidi na mě zapomněli. Vůbec ne, vůbec ne. Podpisy, akorát přišli za mnou a říkají, pane Gona, my nám se to tak líbilo, ale vy žijete venku, nebo vůbec o mě nevědí. Já jsem se skutečně stáhnul, můj život je v mým bytě, poslouchám si svoji muziku, ne svoji, ale muziku, která mě zajímá. Mám krásného maltezačka, miláčka, mám paní, takže úplně jsem se stáhnul. A samozřejmě občas bývá i to, že mi někdo zavolá a řekne, já bych měl zájem, kdybyste tady, my máme takový raut, vystupoval třeba hodinku nebo půl hodiny. To je pro mě výborný. To jako, a to je vždycky jako v tom dobrým, víte, protože důležité je, že vás chce. Horší, když vy se někomu nutíte, to není dobrý, ale ten vás chce, samozřejmě vás potom i zaplatí, že? To je jasné, no. Ale já musím ještě dodatečně říct, že od toho Karla mě to trošku mrzelo, i když na druhou stranu to chápu. Já ho měl rád, já ho, musím říct, že jsem ho měl rád, protože to se nedá zapomenout. My jsme zažili spoustu společných věcí, radostných, měli jsme společně děvčata a tak dále, takže to nejde vyhodit z hlavy. Ale mrzí mě to i z toho důvodu, že nemám z toho nějakou památku, že bych a určitě by to nebyla špatná nahrávka, protože a tak dále, a tak dále. Navázal jsem kontakty s Bratislavou. Vydal jsem CDčko, kde jsem pozval spoustu romských zpěváků, vynikajících. Dám na ně, sadím na ně, prostě to jsou lidi, kteří by se venku uživili. Vidíte, jak to je, jak to mám v hlavě srovnané, že prostě, když jsem s nima ve studiu natáčel, taková Balogová, no pane, to je paní zpěvačka.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, náš dnešný host Antonín Gondolán je príjemný spoločník a jeho spomienky sú nesmierne zaujímavé. Je za nimi skúsenosť, úspech i pokora.
1: Ako vnímate vy súčasnú, ale nie tú mainstreamovú hudbu, ale súčasnú tú rómsku hudbu v Česku a na Slovensku?
2: Ano. Myslím si, že Slováci sú trošku dál. Ja budu teďka mluvit o rómskej komunite. Ja som byl pozvaný, taky som často pozvaný na rómske festivaly nebo rôzne prostě vystoupení, třeba už ako host nebo ako porodce nebo cokoliv. Jsem překvapený, protože už je to jiná generace, ty děvčata jsou velmi pěkně oblikané. Končí to tak, jakože se mají rádi, zatančí se, má to atmosféru pěknou, dokonce výjimečně pěknou. Nikdo se tam nemlátí, nebo já nevím, nedělá žádný prostě voloviny. Muzika je velmi kvalitní, sice taková osobita, oni mají svůj zvuk a svůj rytmus. A zajímavé je na tomto, a já to moc neuznávám, že přijdete-li na Slovensko a přijdete do Prahy, do Karlina, tak je to stejná muzika. Stejný tempo. A ty texty jsou furt stejný. Nemám peníze, nemám práci. A miluji ji. To bylo, vždycky to zakončili tím, že jí měl rád. Tam je velká škoda. Já to pokládám za velký hřích a od tyhle společnosti velice nekorektní, že ty lidi nemají víc šanci. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby tady byl superstar a majoritní společnost by si poslechla lidi, o kterých nemá tušení, protože v televizi ukazují většinou lidi, které je pošpiněný nebo krade, nebo prostě to se ale nedělá. Majoritní společnost taky neukazuje svoje lidi, jak kradou, jak dělají neplechu, jak zabíjejí a hážou pejsky z okna. To prostě tím se neprezentují. To jako, vždycky je to jenom takhle, jako, to se myhne a tím je konec. Že? Když to v Romech, všimněte si, že oni, když jsou děti romsky, tak oni je zabírají, že? Chudáci, oni jsou bosy, špinavě. Samozřejmě. V pořádku. Takových je hodně ve světě. To není nic výjimečného. Já to chápu v Africe, ale tady ne. Tady je 10 milionů lidí. Máme vládu, v Češi se těší v inteligence a tak dále. Měli by trošičku jako zohlednit to a nechat šanci i těmhle těm lidem, protože to už není jenom o hudebnicích. To je u lékařů, u právníků, u doktorů, u učitelů. Tady je spoustu. A já vám něco řeknu. A tyhle lidi jsou vlastně ti, kteří se potom ani k těm Romům nehlásí. Rozumíte? Protože oni je prezentují tak, že to je špatný. A hlavně je hážou do jednoho pytle. A to, prosím vás, to jako, to opravdu ne. Tak, že jak se řekne Rom, no jo, ten umí hrát, to je jasný, to je Rom, že jo. Pak jsou ještě další věci a další a tisíce jiných věcí, že takže, kdyby, víte, a příležitost dělá velký divy. Když dostane příležitost, tak to jde dál. On se, najednou se v něm probudí prostě něco, co neměl ponětí, že je to v jeho silách. Rozumíte? Naučí se. Začne se chovat jinak. Má jiný přátelé. To je taky důležité. Tohle já jsem všecko vlastně prožil, že? Proto o tom mluvím. Proto mi to jinak nenapadlo, že já tyhle problémy nemám samozřejmě, ale vím, že tohle je hrozně důležité. Že já, když jsem odešel z domu, tak mě bylo 15 let. Byl jsem vychováván ve vatičce, ale najednou jsem poznal úplně jiný svět. To bych doma nikdy nepoznal. Stýkat se s Havlem a být jeho kamarád, to není běžná záležitost, že? To je jasné. No.
1: A to je to, jako jste vraveli, že v zahraničí se na to nepozerá, jako má farbu pleti, ale prostě jednoducho vieš, dostaneš príležitosť.
2: Ano,
1: bohužiaľ, ano, u nás je také pravidlo.
2: Není. A ja to ešte navíc cítim, takže opravdu, když jsem začal od toho 15. století, tak si uvědomte, jakože nevím, jestli, nevím, samozřejmě lidi to vědí, vědí to vzdělaně lidé všecky, ale neuvědomujú si to. V 48. roce jsme získali občanstvě. Do té doby jsme byli bez soudu, bez nějakých, rozumíte, my jsme byli vlastně cizinci tady do 48. roku. Ten Rom zůstal. A jako pravda, oni tak někdy mluví o tom, a tak to jsou takový jako dva, tři lidi, kteří jsou tak jako, že není to pravda. Každý není tak komunikativní a každý to neumí, nemá ty lokte. Prostě jsou lidé, kteří jsou skromní, bojácní,
1: Na záver, úplný záver, pretože už končíme. Čo by ste si vy priali alebo želali?
2: Tak bohužel to přání bude zvláštní. Ja už som v létech, takže přál bych si, abych měl pevnější zdraví. To je, myslím, to nejdůležitější. A přál bych si taky, aby ta rovnoprávnost vůbec mezi lidma, víte, když už se člověk jednou narodí, tak by měl mít kde spát a neměl by mít hlad.